0: 7 hodín 12 minút, pekné pozdravy posielame do štvrtkového rána, ktoré takto netradične trávite s nami dvomi, s Martinom a Milanom.
1: A nie je to tak dávno, čo nás prišla pozrieť do štúdia česká speváčka a star Marie Rotrová.
0: Áno, porozprávali sme sa s ňou na rôzne témy, koniec koncov budete to z vysielania Rádia Vlna počuť a medzi tým všetkým prišla reč aj na konkrétne pesničky.
1: Vrátane skladby, ktorú si o chvíľku zahráme.
2: To mám tak ráda, tak to je první francouzská písnička, kterou jsem natočila. Já jsem do té doby byla taková, trošku jsem měla despekt k Francouzům, nelíbily se mi šansony a styl muziky, jaký hrál. Já jsem vždycky obdivovala anglosaskou muziku, ale Jiřina Fikejzová, moje kamarádka a skvělá textařka, naopak byla frankofilní a ta mi přinesla tuhle písničku už s textem svým a říkám, Marunko, já vím, že tě nebaví francouzské věci, ale poslechni si tohle. A tak jsem si to poslechla, zpíval to Serge Lama, který byl i autorem tyhle písničky a já jsem se úplně do té písničky zamilovala, protože jsem si říkala, tak tohle musím se překonat a já to zaspívám, tuhle věc musím, protože je tak krásná, že a ten text k tomu. Já jsem se naučila i se doprovázet na klavír, těžký klavírní part, který jsem se naučila a tak jsem sněla o tom, že jednou vystoupím na jeviště a sednu ke klavíru a doprovodím se a budu zpívat a lidi budou koukat, ale nikdy jsem tu odvahu nenašla. Jsem říkala, co když to pokazím?
0: Tak odvahu to rozhodně chce, hej, zpívat a hrát na pódiu naraz.
1: To těž zapájaš obe hemisféry, aj pri tom hraní na klavíri, aj keď sa ľaváci učia teda žiť vo svete pravákov.
0: Tak to funguje veľmi podobne. No a my si poďme tú pesničku zahrať. Marie Rotrová z Rádia Vlna do krásneho rána.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.